0: že nevím, přemočen, to jste mi padlo. Razmazana ličila,
1: maskara. Stop, Jaša.
0: Ok, ne, to je bo, ne, ful teško.
2: Ja, to je bilo najlažje.